0: Pět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
3: Allegro!
2: Allegro! To musím také vyzkoušet! To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
3: A mají i tuhle megatelku.
4: A věci do školy. A ještě něco?
2: Skoro všechno, tenhle kanón!
5: A co hudební nástroje?
6: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
7: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
8: Jasněčka!
7: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
9: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
10: Ano. Ano. Ano.
9: A tohle?
10: Mm-hmm.
9: A tohle?
11: Ano.
12: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A tohle?
10: Ano.
12: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
13: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
14: To smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
15: Čeče, makáme cementí!
14: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
3: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
4: No jo, přišla na snídani.
3: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
4: Dobrý nápad.
3: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
4: Až 70%.
3: No, a to je pěkný. To je pěkný?
5: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.

0: bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
3: Hned tam jedu.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.

Hey, look over your shoulder. That looks great.

0: Excuse me, aren't you?
1: Bond, Simon, Le Bond.

0: při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
1: Chcete taky svých 5%?
0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka.
4: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
6: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90. Penny.
7: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
8: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
7: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
9: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
10: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme La Roche-Posay, akci 3 za cenu 2. Dermokosmetika doporučovaná dermatology s novinkami Effaclar Supramolekula. Lierac, francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky, nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dexeril, zvláčňující krém k léčbě příznaků a projevů suché nebo atopické kůže za 369 korun. Dr. Max.
11: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
12: Allegro!
11: Allegro! To musím také vyzkoušet!
12: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
13: A mají i tuhle megatelku.
14: A věci do školy. A ještě něco?
11: Skoro všechno, tenhle kanón!
12: A co hudební nástroje?
15: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
16: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
17: Jasněčka!
16: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
18: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
2: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.

0: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle? Mm-hmm. A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
3: Ano.
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
7: Hned tam jedu.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Hraním se svět stává o něco lepší. Vzrušující. Divoký. Hustý. Krásný.
9: Jo! Nikdy si nepřestanem hrát!
10: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
11: All right, state your name and power.
12: I am the Waffler. With my griddle of justice, I bash the enemy in the head, or I burn them like so.
13: Next.
14: Hi, I am Pencilhead.
15: And I am son of Pencilhead.
14: We erase crime.
13: Two generations of...
14: Right.
13: Yes, thank you.
11: I'd say there's potential.

0: Paket plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
3: Allegro!
2: Allegro! To musím také vyzkoušet! To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
3: A mají i tuhle megatelku.
4: A věci do školy. A ještě něco?
2: Skoro všechno, tenhle kanón!
5: A co hudební nástroje?
6: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
7: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme La Roche-Posay, akci 3 za cenu 2. Dermokosmetika doporučovaná dermatology s novinkami Effaclar Supramolekula. Lierac, francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky, nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dexeril, zvláčňující krém k léčbě příznaků a projevů suché nebo atopické kůže za 369 korun. Dr. Max.
0: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
8: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
9: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
10: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
11: Ano. Ano. Ano.
10: A tohle?
11: Mm-hmm.
10: A tohle?
11: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: A tohle?
11: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
12: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
13: To smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
14: Čeče, makáme cementí!
13: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
15: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
16: Já ti nevím. To neexistuje dodavatel energie, který má férové ceny?
17: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
16: Dobrý den. Jste tu dlouho?
17: Už přes 20 let.
18: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
19: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot. Jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné kategorie.

0: každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
1: V datártu objednám.
2: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
5: Zapomeňte na zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datart.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
2: Jaho. Ne. Čoko.
3: To má po tobě.
4: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
2: Tutti frutti.
5: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
2: Jo. Ja.

0: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
1: Chcete taky svých 5%?
0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka.
4: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně,

0: stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
2: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
3: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Krušovice 12, půl litru za 16,90. Penny.
4: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
5: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
6: Allegro!
5: Allegro! To musím také vyzkoušet!
6: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
5: A mají i tuhle megatelku.
1: A věci do školy. A ještě něco?
5: Skoro všechno, tenhle kanón! A co hudební nástroje?
7: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
8: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
8: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
9: Dorazili jste do cíle.
8: Tak jo, jsme tady.
9: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
10: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
11: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme La Roche-Posay, akci 3 za cenu 2. Dermokosmetika doporučovaná dermatology s novinkami Effaclar Supramolekula. Lierac, francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky, nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dexeril, zvláčňující krém k léčbě příznaků a projevů suché nebo atopické kůže za 369 korun. Dr. Max.
12: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
2: Hraním se svět stává o něco lepší, vzrušující. Divoký, hustý, krásný. Jo, nikdy si nepřestanem hrát!
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
4: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
4: Mm-hmm.
3: A tohle?
5: Ano.
6: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A tohle?
4: Ano.
6: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: V datártu objednám.
9: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
10: To byl Richard.
11: Zapomeňte na zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datart.
6: Někdy stačí ke zblížení jedna.

0: Jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
2: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.

0: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
1: Allegro!
0: Allegro!
2: To musím také vyzkoušet!
0: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
1: A mají i tuhle megatelku.
3: A věci do školy. A ještě něco?
2: Skoro všechno, tenhle kanón!
4: A co hudební nástroje?
5: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý.

0: Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
6: Čeče, makáme cementí!
5: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
10: Hned tam jedu.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Jiřinko? Jiřinko?
12: Jiřino?
11: Jirku, to asi je u tebe?
12: No jo, přišla na snídani.
11: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
12: Dobrý nápad.
11: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
12: Až 70%.
11: No, a to je pěkný.
12: To je pěkný?
13: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
14: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
15: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
16: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
17: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme La Roche-Posay. Akci 3 za cenu 2. Dermokosmetika doporučovaná dermatology s novinkami Effaclar Supramolecular. Lierac. Francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky. Nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dexery.

0: Zvláštnící krém k léčbě příznaků a projevů suché nebo atopické kůže za 369 korun. Doktoromax.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.

set, skirts,

0: svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
2: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
3: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
4: Chcete taky svých 5%?
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
5: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme La Roche-Posay. Akci 3 za cenu 2. Dermokosmetika doporučovaná dermatology s novinkami Effaclar Supramolecular. Lierac. Francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky. Nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dexeril. Zvláštňující krém k léčbě příznaků a projevů suché nebo atopické kůže za 369 korun. Dr. Max.
6: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
7: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci Fidorka Opavia za 9,90. Penny.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
13: Allegro!
12: Allegro! To musím také vyzkoušet!
13: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
12: A mají i tuhle megatelku.
8: A věci do školy. A ještě něco?
12: Skoro všechno, tenhle kanón!
13: A co hudební nástroje?
14: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
15: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
16: V datártu objednám.
17: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
18: Přijďte zás!
19: To byl Richard!
20: Zapomeňte na zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datart.
21: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
22: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
1: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
2: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
1: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
3: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Hraním se svět stává o něco lepší, vzrušující, divoký, hustý, krásný.
3: Jo, nikdy si nepřestanem hrát!

0: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
1: Allegro!
2: Allegro! To musím také vyzkoušet!
3: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
1: A mají i tuhle megatelku.
4: A věci do školy. A ještě něco?
2: Skoro všechno, tenhle kanón!
5: A co hudební nástroje?
6: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
7: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle?
9: Mm-hmm.
8: A tohle?
10: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
9: Ano.
7: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Jaho. Ne. Čoko.
12: To má po tobě.
13: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
11: Tutti frutti.
14: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
12: Vybrali jste si dobře?
11: Já.
15: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
16: Čeče, makáme cementí!
15: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
18: Hned tam jedu.
17: Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme La Roche-Posay. Akci 3 za cenu 2. Dermokosmetika doporučovaná dermatology s novinkami Effaclar Supramolecular. Lierac. Francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky. Nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dexeril. Zvláštňující krém k léčbě příznaků a projevů suché nebo atopické kůže za 369 korun. Dr. Max.
20: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
21: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
3: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Já ti nevím.
8: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
10: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: Mobilní výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
2: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
3: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
4: Chcete taky svých 5%?
3: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
5: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme La Roche-Posay, akci 3 za cenu 2. Dermokosmetika doporučovaná dermatology s novinkami Effaclar Supramolecula. Lierac, francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky, nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dexeril, zvláštňující krém k léčbě příznaků a projevů suché nebo atopické kůže za 369 korun. Dr. Max.
6: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci okurka salátová kus za 14,90. Penny.
7: Tati, co je tohle za auto?
8: Taková moje srdcovka.
9: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
7: Nebo pro tebe, tati.
10: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
11: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
12: Allegro!
13: Allegro!
11: To musím také vyzkoušet!
13: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
12: A mají i tuhle megatelku.
7: A věci do školy. A ještě něco?
11: Skoro všechno, tenhle kanón!
14: A co hudební nástroje?
15: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
16: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
17: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
18: Jasněčka!
17: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
19: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
5: V datártu objednám.
17: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
20: Přijďte za.
21: To byl Richard.
22: Zapomeňte na zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datart.
23: Goss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
24: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejobvyklejším.

0: nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
1: Hraním se svět stává o něco lepší. Vzrušující. Divoký. Hustý. Krásný. Jo, nikdy si nepřestanem hrát!
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
3: Ano.
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
1: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
2: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
4: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
6: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
7: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
8: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
10: Hned tam jedu.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Red Bull vám dává křídla.
11: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
12: Na Vinted může být všechno znova nové.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
12: Ahoj, Sáro.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
15: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
16: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
17: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
16: Při nakládání.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Quiet, please.
1: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myš jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to

0: Víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
2: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i taky mám rád.
3: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
4: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
5: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
6: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
8: Na pánvi.
10: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
11: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
12: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl. To se vyplatí.
13: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
16: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
17: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
18: Tati, co je tohle za auto?
19: Taková moje srdcovka.
20: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
18: Nebo pro

0: asi 30 let.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Jaho, ne, Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
3: Tutti frutti.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion. I got, you got, we got everybody.

0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
1: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
2: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
3: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
5: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
6: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
7: Schwarzkopf Gloss Supreme.
8: Já i moje vlasy milujeme, když záříme.
7: Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
9: Tati, co je tohle za auto?
10: Taková moje srdcovka.
11: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
9: Nebo pro tebe, tati.
12: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: Dobrý for.
1: Auwajs, co to bylo?
2: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Na Vinted může být všechno znova nové.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
4: Ahoj, Sáro.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Díky Blue Light Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
9: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
10: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
12: Hned tam jedu.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
14: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
13: Při nakládání.
15: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
16: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná, ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos. S kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
6: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na pánvi!
8: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl. To se vyplatí.
9: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
10: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
11: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
12: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
13: V datártu objednám.
14: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
15: Přijďte za.
16: To byl Richard!
17: Zapomeňte na zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datart.
18: Tati, co je tohle za auto?
19: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
18: Nebo pro tebe, tati.
2: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní

0: 30 let.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
6: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
7: Jaho. Ne. Čoko.
8: To má po tobě.
9: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
7: To ty fruty.
10: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank.
8: Vybrali jste si dobře?
7: Já.

Joy Rockeri. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: nové tělové sérum Nivea Repair and Care. Vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair and Care pro suchou pokožku.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
4: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější.

0: stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje masnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
4: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
5: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
6: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
9: V datártu objednám.
10: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
11: Přijďte za.
9: To byl Richard.
12: Zapomeňte na zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datart.
13: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
14: Red Bull vám dává křídla.
15: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka.
4: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
7: Stop, stop, stop, stop, stop.

0: Pak vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
1: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
2: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
1: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
3: Tak to dáme do grafiky, jo?
4: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny. Time goes by. One fine day.

0: quiet, please.
1: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
2: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Moje malá sestra umí být někdy trochu

0: trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: Tady jsme!
3: Oh! Trosečník, který není spocený.
4: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
8: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
8: Na pánvi!
10: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
11: Takže vás nesvědí hlava?
10: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
12: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
13: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
14: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
15: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
16: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
17: V Datártu objednám.
18: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
19: Přijďte zás!
17: To byl Richard!
20: Zapomeňte na zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datárt.
21: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
22: Ne, vyprané v Pervolu.
21: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
23: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
25: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.

0: zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.

0: naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá

0: obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
1: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
2: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
3: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
4: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
3: Na pánvi.
5: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
6: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
7: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Tati, co je tohle za auto?
11: Taková moje srdcovka.
12: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
10: Nebo pro tebe, tati.
13: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
14: Dobrý por. Auajs, co to bylo?
15: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
16: Red Bull vám dává křídla.
17: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
18: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu.
19: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
18: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
17: Tak to dáme do grafiky, jo?
20: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
21: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
22: V datártu objednám.
23: A na půl hoďky vzadama vyzvednu.
24: Přijďte zas!
22: To byl Richard!
25: Zapomeňte na zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datart.
26: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
27: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a

0: lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl. To se vyplatí.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
6: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
5: Při nakládání.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
10: V Datartu objednám a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
11: Přijďte zas!
10: To byl Richard!
12: Zapomeňte na zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datart.
13: Jaho. Čoko!
14: To má po tobě.
15: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
13: Tutti frutti!
16: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
14: Vybrali jste si dobře?
13: Já.
17: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
13: Tati, co je tohle za auto?
18: Taková moje srdcovka.
19: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.

0: vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
1: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
2: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
3: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
4: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
5: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
6: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na dermax.cz.
2: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí. Vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
4: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
5: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
6: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
7: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
9: Hned tam jedu.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Na pánvi.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Red Bull vám dává křídla.
2: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.

0: Tati, co je tohle za auto?
1: Taková moje srdcovka.
2: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
0: Nebo pro tebe, tati.
3: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Na Vinted může být všechno znova nové.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
5: Ahoj, Sáro.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
9: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
10: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
2: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
3: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
4: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
5: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
6: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
7: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
8: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
7: Při nakládání.
9: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
10: Stop, stop, stop, stop, stop. Pak vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
11: Nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu.
12: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
11: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
13: Tak to dáme do grafiky, jo?
14: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny.

0: Remember za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
2: Jaho, ne. Čoko.
9: To má po tobě.
10: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
2: To ty fruty.
11: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
9: Vybrali jste si dobře?
2: Já.
12: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
13: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
4: To je hodně nábytku.
5: Sedačky.
4: Třeba ty.
5: Žluté.
4: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
5: Rohové.
4: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
6: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
7: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme.

0: Ne. Gloss Supreme Očvarckop. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme Očvarckop. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme Očvarckop.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi.
3: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
6: Tati, co je tohle za auto?
7: Taková moje srdcovka.
8: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
6: Nebo pro tebe, tati.
9: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
10: Kulma.
11: To vyřeším. Mám Richard.
10: Přijďte zás.
11: Díky.
10: Kulma.
12: Kdo to natočil?
11: Kulma z Datartu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Středa, středa, středa.
2: Řekni heslo.
1: Opavia.
2: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
1: Tak zase ve středu.
3: To je hodně nábytku.
4: Sedačky.
3: Třeba ty.
4: Žluté.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
4: Rohové.
3: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
5: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém jsou

0: tématu je znát, že Ölc peče rád.
1: A teď trojitý epet.
2: Ty jsi teda číslo.
1: Jednička ve stabilitě, jako epet.
2: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
4: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
5: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
6: Kulma!
7: To vyřeším. Mám Richard.
6: Přijďte zás!
7: Díky!
6: Kulma!
8: Kdo to natočil?
7: Kulma z Datartu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
11: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
10: Při nakládání.
12: Na Vinted může být všechno znova nové.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
14: Ahoj, Sáro.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
16: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Teď hádám já. Je to daleko?
18: Celkem jo.
17: A už jsme tam někdy byli.
18: Mm-hmm.
17: Ale tudy jedeme prvně.
18: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
19: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
20: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená

0: not funny.
1: You were scared, weren't you?
0: I wasn't that scared.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: To je hodně nábytku.
1: Sedačky.
3: Třeba ty.
1: Žluté.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
1: Rohové.
3: A je vybráno. Z Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
4: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
2: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono!
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na pánvi!

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
3: Zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Tati, co je tohle za auto?
6: Taková moje srdcovka.
7: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
5: Nebo pro tebe, tati.
8: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
9: Kulma.
10: To vyřeším. Mám Richard.
9: Přijďte zás.
10: Díky.
9: Kulma.
11: Kdo to natočil?
10: Kulma z Datartu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
15: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje mastnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
5: Jaho, ne, Čoko.
16: To má po tobě.
17: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
5: Tutti frutti.
18: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
16: Vybrali jste si dobře?
5: Já.
19: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
2: To je hodně nábytku.
3: Sedačky.
2: Třeba ty.
3: Žluté.
2: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
3: Rohové.
2: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
4: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Při nakládání.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: A teď rychlovka. Máš ePET, takže?
2: Mám levnou energii.
1: Protože?
2: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
3: Správně, s ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET, život s lepší energií.
4: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
5: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
7: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
8: Umí to lítat?
9: Ne.
8: Máme to teď s sebou?
9: No jasně.
8: Zabírá to hodně místa?
9: Naopak, nabízí.
10: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
11: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant.

0: Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Jaho. Ne. Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: To ty fruty.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
5: Já.
6: Kulma.
7: To vyřeším. Mám Richard.
6: Přijďte zás.
7: Díky.
6: Kulma.
8: Kdo to natočil?
7: Kulma z Datartu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Síla zprotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
11: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
15: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

Ahoj, rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rockopera.cz.

srdcem vůně, kterou kladeš. Když proskočím ti srdcem, jsem hra, co neuhraje.

jsem tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
4: To je hodně nábytku.
5: Sedačky.
4: Třeba ty.
5: Žluté.
4: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
5: Rohové.
4: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
6: Je. Středa, středa, středa.
7: Řekni heslo.
6: Opávě.
7: Mini zvyky po našem, středeční videohry. Opávia, odrobek víc spolu.
6: Tak zase ve středu.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
2: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
3: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na pánvi!
5: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Kulma.
8: To vyřeším. Mám Richard.

0: Kulma.
1: Kdo to natočil?
2: Kulma z Datartu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Tati, co je tohle za auto?
7: Taková moje srdcovka.
8: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
6: Nebo pro tebe, tati.
9: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
11: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
12: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
13: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun. Kia. Movement that inspires.
2: To je hodně nábytku.
3: Sedačky.
2: Třeba ty.
3: Žluté.
2: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
3: Rohové.
2: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
4: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
5: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
6: A teď rychlovka.
7: Máš iPad, takže?
8: Mám levnou energii.
7: Protože?
8: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
9: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penalti.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Umí to lítat?
2: Ne.
1: Máme to teď s sebou?
2: No jasně.
1: Zabírá to hodně místa?
2: Naopak, nabízí.
3: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
5: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií

0: na 3 roky. Inoji.
1: Kulma.
2: To vyřeším. Mám Richard.
1: Přijďte zas.
2: Díky.
1: Kulma.
3: Kdo to natočil?
2: Kulma z Datartu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Na Vinted může být všechno znova nové.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
7: Ahoj, Sáro.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin. Jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí. Za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
3: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.

0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
4: To je hodně nábytku.
5: Sedačky.
4: Třeba ty.
5: Žluté.
4: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
5: Rohové.
4: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
8: Takže vás nesvědí hlava?
7: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
5: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Kulma.
2: To vyřeším. Mám Richard.

0: Kulma.
1: Kdo to natočil?
2: Kulma z Datartu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
5: Sprotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
6: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
7: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.

Ahoj, rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, než paříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
5: Je. Středa, středa, středa.
6: Řekni heslo.
5: Opávia.
6: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.

0: Tak zase ve středu.
1: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
2: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
3: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
4: Mám levnou energii.
3: Protože?
4: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
5: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
8: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
7: Při nakládání.
9: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
4: Kulma!
11: To vyřeším. Mám Richard.
4: Přijďte zas!
11: Díky!
4: Kulma!
12: Kdo to natočil?
11: Kulma z Datartu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Na Vinted může být všechno znova nové.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
14: Ahoj, Sáro.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: To je hodně nábytku.
17: Sedačky.
16: Třeba ty.
17: Žluté.
16: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
17: Rohové.
16: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy. Vyhledávač nábytku.
18: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
19: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
20: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
21: Síla zprotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
22: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
23: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozené.

0: přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.
1: Teď hádám já. Je to daleko?
2: Celkem jo.
1: A už jsme tam někdy byli?
2: Mhm.
1: Ale tudy jedeme prvně.
2: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
3: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: To je hodně nábytku.
1: Sedačky.
3: Třeba ty.
1: Žluté.
4: Wow.
3: A všechno s přehlednými filtry.
1: Rohové.
3: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
5: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.

0: se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Kulma.
4: To vyřeším. Mám Richard.
3: Přijďte zas.
4: Díky.
3: Kulma.
5: Kdo to natočil?
4: Kulma z Datartu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: asi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
3: Jaho, ne. Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
3: To ty fruty.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
0: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš voně. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená

0: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: To je hodně nábytku.
3: Sedačky.
2: Třeba ty.
3: Žluté.
2: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
3: Rohové.
2: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy. Vyhledávač nábytku.
4: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi.
6: A teď trojitý epet.
7: Ty jsi teda číslo.
6: Jednička ve stabilitě. Jako epet.
7: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penalti.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
12: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin. Jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí. Za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
3: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
4: Umí to lítat?
5: Ne.
4: Máme to teď s sebou?
5: No jasně.
4: Zabírá to hodně místa?
5: Naopak, nabízí.
6: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
7: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
8: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Kulma!
11: To vyřeším. Mám Richard.

0: Kulma.
1: Kdo to natočil?
2: Kulma z Datartu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
6: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let! Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
3: To je hodně nábytku.
4: Sedačky.
3: Třeba ty.
4: Žluté.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
4: Rohové.
3: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
2: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv, ochrana dásní a jemné bělení.

0: Jaho. Ne. Čoko.
1: To má po tobě.
2: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
0: To ty fruty.
3: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
1: Vybrali jste si dobře?
0: Já.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Tati, co je tohle za auto?
5: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
0: Nebo pro tebe, tati.
6: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
7: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
10: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
11: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
12: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Kulma.
14: To vyřeším. Mám Richard.
13: Přijďte zás.
14: Díky.
13: Kulma.
15: Kdo to natočil?
14: Kulma z Datartu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
2: To je hodně nábytku.
3: Sedačky.
2: Třeba ty.
3: Žluté.
2: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
3: Rohové.
2: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: A teď rychlovka. Máš EPET, takže?
2: Mám levnou energii.
1: Protože?
2: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
3: Správně, s EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET, život s lepší energií.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespane, když pážíme s klukama.
4: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
8: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
9: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
11: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, je

0: ještě? To je ono.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na pánvi.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
3: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
4: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Umí to lítat?
6: Ne.
5: Máme to teď sebou?
6: No jasně.
5: Zabírá to hodně místa?
6: Naopak, nabízí.
7: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
8: Kulma.
9: To vyřeším. Mám Richard.
8: Přijďte zás.
9: Díky.
8: Kulma.
10: Kdo to natočil?
9: Kulma z Datartu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
13: Na Vinted může být všechno znova nové.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
15: Ahoj, Sáro.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.

0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
4: To je hodně nábytku.
2: Sedačky.
4: Třeba ty.
2: Žluté.
4: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
2: Rohové.
4: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
5: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
6: Kulma!
7: To vyřeším. Mám Richard.
6: Přijďte zás!
7: Díky!
6: Kulma!
8: Kdo to natočil?
7: Kulma z Datartu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Tati, co je tohle za auto?
8: Taková moje srdcovka.
11: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
10: Nebo pro tebe, tati.
12: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
13: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
10: Jaho, ne, Čoko.
14: To má po tobě.
15: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
10: Tutti frutti.
16: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
14: Vybrali jste si dobře?
10: Já.
13: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
17: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
18: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
19: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.

0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Středa, středa, středa.
3: Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
2: Tak zase ve středu.
4: A teď trojitý epet.
5: Ty jsi teda číslo.
4: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
5: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
6: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Při nakládání.
8: Má to křídla?
9: Samá voda.
8: Ale je to nad námi.
9: Ano.
8: Tak je to nebe.
9: Trošku níž.
10: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Bila klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Bila klubu za 79,90. Bila.
12: Hodně nábytku.
13: Sedačky.
12: Třeba ty.
13: Žluté.
12: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
13: Rohové.
12: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie.

0: Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
2: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
2: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
3: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
4: Větší, než si myslíš.
3: Proč prší?
4: Aby se starý cítil příjemně.
3: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
5: Dorazili jste do cíle.
4: Tak jo, jsme tady.
5: Odpovím na všechny otázky v Hyundai Tucson.
6: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
7: Kulma!
8: To vyřeším. Mám Richard.
7: Přijďte zás!
8: Díky!
7: Kulma!
9: Kdo to natočil?
8: Kulma z Datartu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penalti.
14: Už nespadne, když páříme s klukama.
11: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
17: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
16: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
18: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
19: So slowly, so slowly.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

jsem vůně, kterou

ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Bila klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Bila klubu za 79,90. Bila.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
0: Nové tělové sérum Nivea Repair and Care, vyvinuté

0: spolupráci s dermatology pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
1: Díky Wool Light Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
4: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
5: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
6: Ne, vyprané v Pervolu.
5: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
8: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
8: Na pánvi!
10: Dobrej por.
11: Auvajs, co to bylo?
10: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
12: Red Bull vám dává křídla.
13: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B.

0: Trosečník, který není spocený?
1: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
2: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Zánět močového měchýře. Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
3: Větší, než si myslíš.
2: Proč prší?
3: Aby se starý cítil příjemně.
2: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
4: Dorazili jste do cíle.
3: Tak jo, jsme tady.
4: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
5: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.

0: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Vejce M v Byla klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Byla klubu za 79,90. Byla.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kanefron na močové cesty zmírňuje pálení, bolest a časté močení, uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Nalgesin S, lék proti bolesti hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti. 40 tablet za akční cenu. Nasivin Sensitive, rychlá úleva od ucpaného nosu i pro vaše děti, působí protizánětlivě, jen za 129 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na drmax.cz.
7: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
8: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
7: Při nakládání.
9: Quiet, please.
10: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš. Nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
11: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
14: Red Bull vám dává křídla.
15: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
17: Hned tam jedu.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
19: Větší, než si myslíš.
18: Proč prší?
19: Aby se starý cítil příjemně.
18: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
20: Dorazili jste do cíle.
19: Tak jo, jsme tady.
20: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
21: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6...

0: 6288 korun měsíčně.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
3: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
4: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Olfen Neoforte ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
5: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
7: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Vejce M v Bila klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Bila klubu za 79,90. Bila.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
3: Stop. Tak vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
4: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
5: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
4: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
3: Tak to dáme do grafiky, jo?
6: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
7: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
8: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
9: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.

0: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
4: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono?
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi!
6: Dobrý por.
4: Auaj, co to bylo?
6: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
7: Red Bull vám dává křídla.
8: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
9: Větší, než si myslíš.
8: Proč prší?
9: Aby se starý cítil příjemně.
8: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
10: Dorazili jste do cíle.
9: Tak jo, jsme tady.
10: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
11: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
12: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
13: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
2: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
4: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
5: Takže vás nesvědí hlava?
4: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.

0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
2: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
3: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kanefron na močové cesty. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení. Uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Nalgesin S. Lék proti bolesti hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti. 40 tablet za akční cenu. Nasivin Sensitive. Rychlá úleva od ucpaného nosu i pro vaše děti. Působí protizánětlivě. Jen za 129 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
4: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Při nakládání.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kondrosul 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Esenciale Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
6: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
7: Takže vás nesvědí hlava?
6: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme La Roche-Posay. Akci 3 za cenu 2. Dermokosmetika doporučovaná dermatology s novinkami Effaclar Supramolekula. Lierac. Francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky. Nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dexeril. Zvláštňující krém k léčbě příznaků a projevů suché nebo atopické kůže za 369 korun. Dr. Max.
8: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
9: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
10: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.

0: 100%.
1: Hned tam jedu.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
3: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rockopera.cz.

0: Time goes by. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400, jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500, tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos. S kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
1: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na pánvi!
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin, jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit, želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí, za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Bila klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Bila klubu za 79,90. Bila.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Kanefron na močové

0: cesty. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení, uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Nalgesin S. Lék proti bolesti hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti. 40 tablet za akční cenu. Nasivin Sensitive. Rychlá úleva od ucpaného nosu i pro vaše děti. Působí protizánětlivě. Jen za 129 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
1: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kondrosul 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Essentiale Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept. Red Bull vám dává křídla.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
4: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
5: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme La Roche-Posay, akci 3 za cenu 2. Dermokosmetika doporučovaná dermatology s novinkami Effaclar Supramolecule. Lierac, francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky, nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dexeril, zvláčňující krém k léčbě příznaků a projevů suché nebo atopické kůže za 369 korun. Dr. Max.
6: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
7: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
8: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
9: Takže vás nesvědí hlava?
8: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i taky mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
3: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
4: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Při nakládání.
6: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
7: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětské

0: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, myš jen ví.

0: 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
1: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
2: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
3: Pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
5: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
6: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
7: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
9: Hned tam jedu.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
11: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, whoa. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello. Lepší život společně. Unika.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, whoa. Lepší život společně. Unika.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Byla klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Byla klubu za 79,90. Byla.
2: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
3: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
2: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
4: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
5: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
6: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
7: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
8: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
7: A kde mám říct tu větu, jak to mi řekni?
6: Tak to dáme do grafiky, jo?
9: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
10: V datártu objednám.
11: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
12: Přijďte zas!
13: To byl Richard!
14: Zapomeňte na zásadu.

0: Zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datart.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Tati, co je tohle za auto?
4: Taková moje srdcovka.
5: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
6: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
7: Dobrý por.
8: Co to bylo?
7: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
9: Red Bull vám dává křídla.
10: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
14: Jen do toho, pořádně mi zatop, přidej zeleninu, ještě, to je ono.
15: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
14: Na pánvi.

Oh, that's Trey Stamp right there.

0: Quiet, please.
1: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
2: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
3: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
4: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné

0: Pělení. Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
1: Ne, vyprané v Pervolu.
0: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
2: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být

0: Jak je velký vesmír?
1: Větší, než si myslíš.
0: Proč prší?
1: Aby se starý cítil příjemně.
0: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
2: Dorazili jste do cíle.
1: Tak jo, jsme tady.
2: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
3: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
4: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi!
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Bila klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Bila klubu za 79,90. Bila.
7: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
8: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
10: Hned tam jedu.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
14: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
15: Tati, co je tohle za auto?
16: Taková moje srdcovka.
17: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
15: Nebo pro tebe, tati.
18: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
19: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď.
2: What you need, like, whoa. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello.
19: Lepší život společně.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let! Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Bila klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Bila klubu za 79,90. Bila.
2: Nové tělové sérum Nivea Repair and Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair and Care pro suchou pokožku.
3: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
4: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
5: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
7: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky. To je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Ema u nás jen za 22,90. Albert.
8: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
11: Hned tam jedu.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
13: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl. To se vyplatí.
14: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

0: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
1: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
2: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
3: Tati, co je tohle za auto?
4: Taková moje srdcovka.
5: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
6: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
7: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
8: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
9: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
8: A kde mám říct tu větu, jak to mi řekni?
7: Tak to dáme do grafiky, jo?
10: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
11: Red Bull vám dává křídla.
12: Na Vinted může být všechno znova nové.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
12: Ahoj, Sáro.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: quiet, please.
1: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
2: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
3: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
4: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
5: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
6: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.

Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: se vyplatí.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: Tati, co je tohle za auto?
6: Taková moje srdcovka.
7: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
5: Nebo pro tebe, tati.
8: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
9: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
10: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
14: Hned tam jedu.
13: Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
16: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
17: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, whoa. Lepší život společně. Unika.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Vejce M v Byla klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Byla klubu za 79,90. Byla.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na stranu.

0: budoucnost.
1: Nové tělové sérum Nivea Repair and Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair and Care pro suchou pokožku.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
3: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
4: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
5: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
6: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
7: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
8: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
9: Ne, vyprané v Pervolu.
8: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
10: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Teď hádám já. Je to daleko?
12: Celkem jo.
11: A už jsme tam někdy byli.
12: Mm-hmm.
11: Ale tudy jedeme prvně.
12: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
13: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
16: Dobrý por. Co to bylo?
17: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
18: Red Bull vám dává křídla.
19: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
20: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
19: Při nakládání.
21: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
22: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
23: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
24: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
23: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
22: Tak to dáme do grafiky, jo?
25: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
26: V Datartu objedná.

0: dám.
1: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
2: Přijďte zas!
1: To byl Richard!
3: Zapomeňte na zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datard.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
5: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mycí účinnější a stačí

0: Jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje masnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
1: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi.
3: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Red Bull vám dává křídla.
6: Na Vinted může být všechno znova nové.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
6: Ahoj, Sáro.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
9: Jaho, ne, Čoko.
10: To má po tobě.
11: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
9: Tutti frutti.
12: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
10: Vybrali jste si dobře?
9: Já.
13: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
14: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
15: V datártu objednám.
16: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
17: Přijďte zas!
18: To byl Richard!
19: Zapomeňte na zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datárt.
4: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, míř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
9: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
7: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
0: Tati, co je tohle za auto?
13: Taková moje srdcovka.
8: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
0: Nebo pro tebe, tati.
3: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
1: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou

0: plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
1: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
2: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Vejce M v Bila klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Bila klubu za 79,90. Bila.
5: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
6: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
7: Ne, vyprané v Pervolu.
6: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
8: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
9: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
11: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
12: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
13: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: V datártu objednám.
15: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
16: Přijďte za.
17: To byl Richard.
18: Zapomeňte na zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datart.
19: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
20: Dobrý por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
21: Red Bull vám dává křídla.
22: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
23: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Má to

0: jídla?
1: Samá voda.
0: Ale je to nad námi.
1: Ano.
0: Tak je to nebe.
1: Trošku níž.
2: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
3: Přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Zánět močového měchýře. Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: Sorry.
1: No.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na pánvi!
8: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
9: Quiet, jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, míř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
10: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
11: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
12: Na Vinted může být všechno znova nové.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
14: Ahoj, Sáro.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl. To se vyplatí.
16: Tati, co je tohle za auto?
17: Taková moje srdcovka.
18: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
16: Nebo pro tebe, tati.
19: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
20: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
21: Stop, stop, stop, stop, stop.

0: Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
1: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
2: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
1: A kde mám říct tu větu, jak to mi řekni?
0: Tak to dáme do grafiky, jo?
3: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
4: Schwarzkopf Gloss Supreme.

0: Jako?
1: To má po tobě.
2: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
0: To ty fruty.
3: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
1: Vybrali jste si dobře?
0: Já.
4: V datártu objednám.
5: A za půl očky vzarma vyzvednu.
6: Přijďte zás!
4: To byl Richard!
7: Zapomeňte na zásuvku. Notebook Lenovo vydrží až 14,5 hodiny. Datart.
8: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.

0: Nové tělové sérum Nivea Repair and Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair and Care pro suchou pokožku.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Vejce M v Bila klubu za 29,90 a svíčková nebo

0: balíky v Billa klubu za 79,90. Billa.
1: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
2: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
3: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
4: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
5: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
6: Ne, vyprané v Pervolu.
5: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
7: Schwarzkopf Gloss Supreme.
8: Já i moje vlasy milujeme, když záříme.
7: Gloss Supreme od Schwarzkopf.
8: Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
9: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Při nakládání.
11: Tati, co je tohle za auto?
12: Taková moje srdcovka.
13: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
11: Nebo pro tebe, tati.
14: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Doplňte si pracovní koutek novým monitorem i tiskárnou se slevou až 20%.
16: Hned tam jedu.
15: Datart. Opravdový elektrospecialista.
17: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Red Bull vám dává křídla.

0: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Zánět močového měchýře. Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků.

0: Ježíšku.
1: Monte, vždy s tebou. Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
3: Ne, vyprané v Pervolu.
2: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na pánvi.
8: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné.

0: spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
4: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
5: Na Vinted může být všechno znova nové.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
5: Ahoj, Sáro.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
8: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Quiet, jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
10: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Využijte instalaci vestavních spotřebičů za polovinu a nakupujte s námi výhodněji.
12: Hned tam jedu.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
14: Tati, co je tohle za auto?
15: Taková moje srdcovka.
16: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
14: Nebo pro tebe, tati.
17: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
18: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
19: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
20: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
19: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
18: Tak to dáme do grafiky, jo?
21: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.